S dlhým aplausom ďakujem, že sa 400 posta hosti za prapremiéru oratória Vulkotná voda piatk večer budeskej kronie. Tvorbu spera Mirčina Vecliša, boli breče rože domašcene je predstajíchu kôr a rejovanská skupina prenie serbskej kultúrnej brigády, serbská komona Filharmonia a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Hudžbný návod mieše Judit Kubicec. A kak to klinčeče so prašeče snano tu, mače krutký hudžbný vúriesk.

0: V Hodžiju sveča tutun konstrđenja evangelsko-lutorske vosadže svjateju Petra a Pavova 900-posta letne vopstače svoje cokve. Hodži pači jako najzažniša sarpska vosada, ižo vleče 1010 je tam křesťanska cokej stava. Přes mišnjanskeho biskopa Bena je jako misionska cokej skutkovava a z nje ukadžejo suso vosade v okoline založili a dalše cokve nastali. Lydia Mačiova je skvadnostnje jubileja od farorja Kristofa Rumela vedženje a dolad do staviznu tvara dostava.
1: Idylice vosrič wokate krajine mes budyšinom a biskupicami leži hodžiska vosada. Jeduce s autom vidíš hižo zdaloka dve veži cirkvie svjateju Petra a Pavla. V adventče sviči so mez nimaj ochanuska vězda. Hodžiska cirke je vosibite markantny dybk, a tak praj vosada prastary svitk křesťanske věry na sach vokoho hodžija.

0: Mišnjanski biskup Beno je v leče 1670 cirkvi v Hodžiju za misijunstvo tvaril. A z nje su cirkve v okolnih so takrec vyšli.
1: Tun biskup Beno chce misijunstvo založiť mě Serbami a najstia je v opravče s tým v Hodžiju započal. A tohle je to tiež prinja cirkvi za Křesťanst má Serbu.
2: Hač to reformácie, píše ještě vodchou džil naše je vosade, na kůjš to pat na spočátku tež kust šic.
0: Vodchou by 400 let džil tuto je vosade, štož je vodchučanám tež do džensnýšho znáte. Ale vročo k historickému tvárjeniu hodžiské církvě. Krótko do reformácie přitvarí sa v pozdňogotickým stílu kotboa cirky. 1580 sa cirky přes voheň silne vopškodí. Potom nastaští za dženca typické dve veži. Zamovite za to by serbský farar Jaromír Hendrich Imiš. Čo dla je dve veži tvoril, nie znate. Snač jako znamio za Petra a Paua, abo kajš faro rumel s posmilkom mini.
2: Jedna výža za Serbu, jedna za Nimcu. V Imišovým času suhyšče cí štvrč suhyšče Serbia byli. Hyšče po rinnym svitovým vujne po vojca, môžeme prajiť po druhej svitovej vujne nula.
0: Dokež by ličba Serbu tedy za čas Imiša hišče Dajka Vulka, by tež vele serbskih napisov, kotre su so nažel zubili. Jeno serbski napis tedom nišo votoniša hišče Maja.
2: Serbski napis štujš moje cibojnje a pije moju krej tun ma vične živenje.
0: Tedy bych ju samo dve empore zatvarili.
2: Ludnost je přeco jara zylne přibirava. A teotla su nikak tisac sisto mistna v tutej cirke kšafneli, a teotla su tež novu klitku tvarili.
0: Vo druhej klitki, kotru su Božišo zase votvarili, je fara Rummel džile namakao. To bych uíže v hubenem stavje. V obraze evangelistu a Jezusa pak su zakovanu klietku sobu debili. Vun je je restaurovat štau a venkec blidona je stoa relief za šenu stvoriva. Druha hiše existovaca klietka je tež vosibita. Je do reformacijska, vo tých nie pše viele v Sakske.
2: Na tutej klitce su na kujšte patížo před reformáciu tež Serbsce prudovali. Voda pokáža z leta 1514.
0: V gotickým času dremieše tež vona veko, dženca je to moderný hob, vo čularia presa stvorene.
2: Ja, energetický hob, kotraž rúne vodličí. Sviate duch, hej. Funguje tež. Ja dobiu vopravšie klitku vúživač, takéž to je prinje misno cirkvi, vod kotraž mne šice jara, der je svišar.
0: Vod klitki džeme ročo do vodaniša.
2: V sredsišču ste Jezus, ale to nemôžeš prespišne spúsnať, takéž to je jenos čenky stup, ale ojeka sú tež voči Kristusa. Tutun stup steje tam, kde špiše 400 lit vôto popravom. Šitke linie v gotickej cirkvi mieže na tutun dypk, tam je tež gotický kunčný kamien.
0: Předtým je drevěný kvadratický vôto, stej na 12 kvadratických stoupách a na ním je 12 malkých pomenú z dreva. Steja za sviatky, za sviatého ducha, kýž je pomeško nad kúždym z japoštú.
2: Posadku steja tešiš jednáče figuro, a to su tež apoštolio jeden hižo poprahuje Judas, neje.
0: Všako pokaza stôp zrúhastanenia Jezusa. V modernem votonišu steja stulce. Desu za konfirmanto prajfara rumel trochu horde. Voni jemu pomaja, maja tež bive draste, podobne na ministranto. To nie husto v evangelski cirkvi, ale možno, tak rumel. Kužde lito maja nikak džesač konfirmanto v hodžiu.
2: Also nicht der Jahre der Januar des gotischen Hochzeiter hier ist nach Welp nat Wotornisch schon. Da ist dann je also dann zu Quitki das der eicheres Tier gotisch mach nat Dobu tun Rei Quitki Reier.
0: Lada jo na kvitki raja, dres vostane mi jako vopetu varce, hoči je dale moderne a pisane vosadne živenje vupšeč. Nažel ne je serbska vučba na šuli v hočiju dotal tribne v uspih v nesva. Serbska rič je na horsku kemšarju vobmezovana. Dvojce vobleto džerža v hočiju serbsko rične kemše. Ale kuždu nečlu žonuje fara rumel vosadnoch serbsce a nemsce.
2: Kujštu nečelu nikotru slova, also žonovanje na kuncu kemšu kujštu nečelu tvúrečne praju. Nitko je jeden muž, kotru unie praju nedavno, na spočatku píše to trochu čivne za mne, so píše to tež serbsce tun to žonovanje, ale nitko sem začu vau, to je renje. Tu stanu kujštu nečelu tvujce. Šanovanje.
0: Serbski superintendent Christoph Rummel cesotiš dale za vjace serbske kulture ve vosadnem živenju v hodžju zasadžovač. Jubilejni svečen, nech tomu trebne zapal do pšihodada.

Hodži, svieči, dživet sto posta letne v obstače svoje je cerkve. A ľudí mačijove, a nám je hodžijský farar a serbský superintendent Kristof Rummel nekotre tvarske a staviznízke vosebitostky Božeho domu rozvožil. Naši audiotéce namakače cve vysovanie tiež jako podcast.

0: Runje ste slyšeli vysovanie vo jubileju Hodžiskeje cirkve a runje tam môžete se niecko ve votorništu cirkve ústajencu vo skutkovaniu kresťanského tvarca viežových časníkov Georga Kislinka vobladač, ktorúž prezentovaše časníkarský mišto Jürgen Neck skvádnostne loňčeho 800-letného jubileja v osade Kroščice svojom obkodže. Hač do 1. novembra bude mała ústajenca Hodžiskej cirkvi přístupná. A ďalšie pokývaj za džencišu nedželu sekcia svojba tvorstva Cyrila a Metoda přeprošuje svojby dženca do Votrova na zabavné popodňo. Spočátk bude popodňu cioch při starý šuli, potom povedže mjezdrujím Mirko Pohonč pouse, dječi môža si při kvisu najšelakoriše myta dobyč a tež svačinu zmeja na farie s přijotovaniu. V Ralbicach svieča hižo od piatka, tak mienované babilečo. Poslední svedenský džen sú dženca džesačich s rajnčím pilkom zahili od jednej z tej koniace šport na planie, na pocioch odmeja sa džičace Čaporové Viki a cioch potom sleduje program ze svačinu za Vumenkachiu. Večo a s tým tež konc týdženia vuklinči potom ešte raz z diskotéku.
1: Zgromadnie sme młodzi, zgromadnie sme starsi, tu jest sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc tyś nań.

0: Przełożowaka, publicystka a niedesza uczaka Reza Szynowa je leca mytozelaria kraja Zakskie dostała. W sredu je jej statna ministerka za kulturu a turyzm Barbara Klepszowa myto u klosztarskiej cyrkwi a Muzeju Świętej Hany Kamieńcu przepodała. Mirczyn Wienk zladuje jeszcze raz na światoczność a na mytowanu.
1: Mytozelaria jedre to jedne. Zopak może myto z przyuznymi przeczelemi a znatymi zromadnie woswiecić. To zdaše so Reze Šinovej vo sebe vážne byť na tutom večeru.
2: Ja som je zbožená, so jara čeština čuju. A renie, so je telko veľa ľudí prišlo. Ja som tež jara zbožená ze z toho, so je jo veľa mojich nedešej šulerov.
1: A to nie je jenož nekajka fráza, nie. Zromadnosť, my, to je to bytostné to, što Rezu Šinovu učinia. Praji Mira na Cušcena, kotraž je laudácii mytovanu predstajiva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Všetko v my formie rečova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelaké vosebe serbskorečné projekty. So je ona so o to starava, so tiež serbšina je runohodne nemčine ako prúvanský předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so by o svojim skutku a tvoreniu rečava, ale so by so všem džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakujem so všetkým koleginám a kolegám, když jsou so za srbštinu na srbském gymnáziu na osobitě vážně zasadžovali.
1: A tež ona sama so za svoju serbskú šulu horieše, načož Mira na Cušcena svojej laudácii skečbní.
3: Často přebyvaše hač do čmičkania v šuli, so by so vo obsahuje náležnosti a praktické napravy miestrujem vo přetvor gymnázia na listovej starava. Djela daše tež načasnik, když se šulariemi vo ich přečach a nových předozačach diskutovaše. Horlivě podpíraše skutkovanie prenie serbskej kulturnie brigády. Stajnje bie votorena za nové impulze umiuskich navodov. Zmožni šulariam a vúčariam vobdželenie na projektach, kotrež muli prestíž serbskej reče povešič.
1: Ze šimtym a te ze svojim dživom za zaurienymi duriemi je sobu zakłady za serbske šulstvo po přeuroče stvoriva. Například za so serbština jako runohodne předmet kubvanským systéme Zjazkoveje republiky Nimskeje připozna, abo za so serbske šulstvo tež v zakských krajných zákonjach zakotví. Je nasledník zastojnstve nečiši direktor serbského gymnázia Budešinje Rene Jacvauk.
4: Času natvara

skupina Astronaut Orchestra Serbskoho Ludova Ensemble Milena Vučavec a Lil Andrito Bicho a Pretač slyšíme 12 nedom nábožného husovania ešte pokio. Mały przewodnik, bo lieče je netko zaso napředajn, hesva 2027 sú vyšli. V tutech všetných hesvách ochranovské bratrovské vosady je za kujže džen biblické runčko, ktorýž mnohé sábske křesťanské svojby přes leto převodža. Hesvo za tute nové vúdače je z knihy Jezaje, neboj so, ja som s tobou, neodstup, pretož ja som tvoj bo. To je miestom 207 a 90. údače, kýž je ľudové nakladníctvo domovina zromadne so srbským evangelským tvorstvom ozivivo.

V svetom štenju po Janu čitame, nikto ne postupi do nebes, kiba tun, kiše z nebes zestupil, syn človeka. A kajže Mojzes hada pustčine povešil, tak ma syn človeka byť povešene, so by každe kiš viri v ním večné živenie mil. Pretož tak je Boh svet ľuboval, so je svojho jeničkoho syna dal, so by nikto kiš do neho viri nezahynul, ale večné živenie mil. Bodžený je syna na svet poslal, zoby svet súdžil, ale zoby svet přes neho vúmožený byl. Cirkvi modli sa na svedeniu povešenia Svätého kříža, všeho mocné Božo, ty si chcel, zoby tvoj ľubovaný syn smerč na křížu nasazal a tak všech ľudí vúmožil. Daj, zoby sme na zemi dále bole spoznovali potajnstvo jeho smerče a zrova stanenia. A v nebesách mili podžel na pôdach vúmoženia. Večne Božo, ty si spomoženie sveta na dreve kříža založil. Streva paradíza přinže smerč. Streva kříža nastá živenie. Nepřečel, kýž je na dreve dobyl, budeš převinené na dreve přes našho knieza Jezusa Kristusa.

Duhovná spisovateľka uznáva, kříž nestejí jenom za křesťanské tradície, alebo tak menovanú navečornú kultúru. Kříž je tiež jace hač drohotná pomoc k živeniu. Kříž stejí ako znamio za Bože skutkovanie a za Božú moc na sveče. U nej jeden z malo symbolov, kotež nás ešte na to dopomínaja, zo je Boh kniez tutoho sveta, zo nie je človek mira všeho. Kříž stejí přečivo samovokrasnenú človeka, ký so hordí, zo zamože všetko sám, zo šo sám zmištruje, samo Boha.

Opetuariam našej domizny nenapadne jenož množstvo křížov. Ich ima poriad a rianoš Božích martrov. Te svědčite o češčunosti a ľubosti v obsedierju ki Kristusi. Nech ostane to tak a nestane se to jenož vonkunosť a pycha. Pamšian Pavel II. Praje na jedne ze svojich pastorských jezbu do Polskeje, prošu vás, nedvilujte nide na tutem herbstve. Nenabuďte so jeho. Neostudite so jeho. Neotomče so sami od tutoho korenia, z kotrož sme urostli. Prošu vás, mejte všivše svoje slabosti do viru, pýtajte duchovnú moc předso pola toho, pola kotro sú telko generáciou našich nanov a mačeriov ju namakali. Neopušte jeho ženie. Nezúbče ženie vonu svobodu ducha, do kotriješ vun človeka usvobodža. Nezacpejte ženie vonu ľubosť, kotra še najväčša, kotra sa na kšižu zvúraznia a bez kotriješ nima človeské živenie, ani korenie, ani zmys. Tak nech vás všech žonuje, škýta a převodža všeomocný Boh. Voc a syn a duch sviaty. Amen.

jako přichodne, podamy so. Do Nebelčíc tam osvědčí štvrtk 10. septembra Hanka Vuščanscina je 5 a 7 desate na hodinu. Zvutro by šo dobre, vosebje celé věle strovoty, zboža a věle rianoch okomiku v novým živinským liče. Šo to, že ja je lubi, a su runočasnije Jara Džakoni ju svojim živinu meč. Gratulanča su Manželský Peter, Čoka Verena s Danielom, syn Michał s Kristínu, kejštej šnučky Zara, Niko, Anika, Jan, Lina a Luisa. Niecko wienujemy so gratulantam z Nowej Wieski, a w okolnych są czwórtk wosvejči Monika Kučova z Kroščic, je cia 80-činy, a dženca svejči Štefan Hicka z Nowej Wieski, svoje cia postačiny. Wiesna zromadnošt z Nowej Wieski a w okolnych są přeje narodninarjom aj krutu strovotu a bože žanovanie. A zajšu je štvrtk mieše Maria Bulanková narodniny, svoje 5 a 7 desačiny, a džin na to 1. septembra Katrin Mönková nie je 4 a 4 desačiny. Domovinská skupina Bančice Kukov přeje na narodnina komaj šo najlepše vo sebe strovotu a vo sabinské derimeče.

0: Dracula.
1: Hač v šuli, na dželje, při studiu abo doma ve dobrej stvi. Šuže je namakáš ChatGPT, Cloud, Gemini a kaž one še rekaja. Živenje bez kumšne inteligence nie je hižo predstajomne. Što je šitko možné, že sú je ranice a kak vupada přichod? Na tute a viele dalších prašenio vám odmovíme v přišenem vusovaniu Rádia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte pondelo večer rádio zapiknúť.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nič zábeč.
2: Jutce večer.

0: Tei kukoiskei kukauja.
1: Nuosči a spriete buski zgrnie lužice.
2: A dalšie novosti a sprijete gudský ved našiho kukovu Fabiana Kaulfürsta a Jana Riede zase za mjasec. Smijeme to groni v oktobrie. Ľube pestro sliedk vama do Grnie Vúžice.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Luborazka gela je jednorazna krajina Nimske. Niži ovac nelaže bagna a jazore tak blízko suchých bomjenjov a vriosatých płoninov. Na płoninje nega mecne pregovanej přes cvojeka roša se živa příroda. Sebastian Elikowski-Winkler, co vám ju predstaví? Šel skromadne s rozkranjenskýma partnerjoma Sofie Büchner a Jens Martin.

A to jsou na zachopěnku, si myslím, abo 2002, 2003 zachopili Renato Virova, Štobagňo. Vlastně by bylo to nejtější velmi gorše. A veto to tak velmi nepomáhá, dlatok ten desč velujo. A to te bagňa mají tu osobnost, oni jsou bejne 100% vytvízny ve desča. Te vůgy nic, te mají příběhy, ale te bagňa nic. To je ten největší problém. A s čím se ten smogor mineralizuje, to je ten uhlový dioxid, který drogují z letu atmosféry a podpěrují zase tu klimovou změnu a tak dále. To všechno je jedna resašť.

0: Za evangelskich serbo nadako kupki saska damša pejeda žinca Franz Deuses Picnja.
1: Cerkvija.
2: Ljuba sersko-riecna vesada. Vy to zabiše znajošo, kaž nikogo pšašašo, kak si jej abo jomu žo, svišišo, až ma tak viele cyniš, a až ma tak pône kalendar. V našom živadvovom tovaristvie planujeme mjasece a zdjela leto do přichoda, a veto sú nikotare termíne pla jednotlivých sobustatkujúcich dávno južo přec. Teke ve blízkem přichode, kaž myslíme napríklad na přijduce žen, máme cesto jasné predstajenie ved toho, což smejome na kúšte pád cyniš. Nakupovaš, ešte zlicenku zapvašiš, vedpadky údňast, termín pla frizera uceniš a tak dále. Toga nie je nic špatného, žoga by byli, aby neplánovali a cebo nepřigetované přes živienie gadňali. Ale veto, mogi raz se zavapijom, až to nie je jano plánovanie, ale žijenie teke starostčenie. Cogaž jeza abo pienieze nedosegajú, cogaž bužom chere, cogaž šiek zapasom, cogaž termín vete daša nedožažujom. A naraz my pri problémach, ktorý žinca ešte neobstoje. Rono vetom pejeda Jezus v priatkovaniu na gerie, ako citame pla Mateusa v 6. stavie. Nestarajšo se za vašo živienie, co vy jesť a píš búžošo, tež nic za váš život, co se obliekaš búžošo. A peto myši nieco, což za nás mežo dosť naivne klincaš, gledajšo na te ptašky, veni nesejú, daniž nežnejú, a váš nebiaský vešc je glicholan skublo. S tým pak neomenione, až nedajú žiadne šeškosti v živieniu. Ven teke negroni, až nemusíš se staráš, abo se starostčíš, abo ako Paul McCartney ospíval Let it be. Se vie, až musíme se ve sebe a svoje živienie staráš. Musíme rozsúženia tveriš, zlícenky zapvašiš a na termíne hýš. Teke ptašky uletujú a se pýtajú futer, tvarský materiál za gniezda a partnerky a partnerie. Nie, nieco cyniš přece, Bůže.